to moto tam prostá, do ní za proti forma. Za kupním daj jí potom, že zajdu, co mě chará. Mám zaraží za